Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To tady já,
3: Haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se
0: jsme Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy.
6: Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

s Marshmallow, Paul Fandik, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. 80.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
4: 88.2 a 105.5 FM.
5: I can't lose myself for you, should have seen it from miles away.

0: Posloucháte Evropu 2. Je středa 1. července, 6 hodin ráno a nové zprávy s Káťou Říhovou.
1: Dobré ráno, série extrémních veder skončila. Přes Česko přešly v noci silné bouřky. V Jihočeském kraji navíc i s dramatickým koncem. Na dětský tábor na Jindřichohradecku udeřil blesk. Záchranáři přepravovali do nemocnice v Českých Budějovicích muže středního věku, který byl po úderu blesku krátce v bezvědomí a 5 dětí. V Evropské unii dnes začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Postihne především ty, kdo se objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress. Nově se za každý doručený výrobek budou platit 3 eura. Teď už předávám slovo Lucii.
2: V Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o 100 méně než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a Litoměřicku. Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoci speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Návrat tenisové legendy Serena Williams do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. 44-letá americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po takřka 4 letech na Maju Jointovou. O 24 let mladší Australance podlehla 3-6, 7-6, 3-6.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy pozor za sjezdem na Březinu na 63,5 kilometru v levém pruhu, překáží odstavené auto. Na D5 z Plzně do Rozvadova pozor na 127,5 kilometru v levém pruhu je sražená zvěř. A na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna nepřehledněte nehodu osobního auta na kilometru 153.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: V Česku doznívají noční bouřky, dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě ještě kolem 33. Tak to byly zprávy, po nich už má na Evropě 2 slovo Kuba Štěpán.
0: Středeční ráno nám odstartuje v rámci hudebního menu Kygo, Kalita Griffin, zazní taky Doučí, nebo i Julie Rowe. Tak ať už se kdekoliv, přejeme hezké ráno a držte vlnou. My jsme Evropa 2.

0: 6.16, sladíte prázdninové ráno Evropy 2. Co udělá lidi šťastnější než skvělá práce, fungující vztah nebo případně nové věci? Titulek, který mě zaujal, tvrdí, že je to cestování. A když se nad tím člověk zamyslí, vlastně to není vůbec těžký pochopit, protože nemusí jít hned o nějakou velkou exotiku nebo dovolenou za všechny úspory. Někdy stačí prodloužený víkend, výlet za město nebo jenom ten moment, kdy člověk otevře mapu a na chvilku si představí, že zmizí z běžného provozu. Podle globálních dat se zhruba 3/4 lidí rezervuje dovolenou ve chvíli, kdy se prostě potřebuje zlepšit náladu. A cestování u nich dokonce boduje víc než nějaké velké životní události. Část lidí dokonce říká, že jim přináší větší radost než vlastní svatba, rande nebo nákupy. Takže recept na lepší náladu možná vůbec není složitý. Občas samozřejmě nepomůže motivační citát, ale zbalený kufr, volný víkend a věta: na tohle odpovím až po návratu. A pokud teďka víte, že máte práce až nad hlavu, tohle vás muselo uklidnit. Štěstí existuje, jen se teda většinou musí ještě předtím schválit ta dovolená, no. Evropa 2.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
6: Daj fuku!
5: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašich kinech od 30. června.
7: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
10: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu a nebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Později přesné podmínky a další výhody jsou na alza.pro.firmy.cz.
2: Pozor, vyplouváme!
3: Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razíka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtáno.
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní.
4: Na Evropě 2.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To je nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Posloucháte středeční ráno Evropy 2, 6.47 je aktuální čas a dnešním dnem startuje v Dolních Vítkovicích v Ostravě jeden z největších festivalů v České republice, Beats for Love. V jehož středu bude i letos Evropa 2. Rozdali jsme vám mraky celofestivalových vstupenek a protože odtamto to budeme vysílat živě, můžete se přijít podívat přímo do našeho mobilního studia. Každý den až do soboty se vždycky ve 2 odpoledne přepneme na festivalový mod, propojíme se s Ostravou a vy tak máte šanci nasát jedinečnou atmosféru uprostřed dění. Rozhovory, překvapení na sociálních sítích a možnost doslova a do písmene zažít něco výjimečného. Přesně takové to bude na Beats for Love s Evropou 2. Na místě bude Ondra Vodný i Pavel Cejnár a už dnes o 14 hodin zjistíme, jaké to vlastně je, než se otevřou brány Beats for Love. Tak buďte u toho s Evropou 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána.
2: Připraveni na letní.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
2: Zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Středeční Evropu 2, je 7, na řadě jsou nové zprávy a slovo si bere Káťa Říhová.
1: A přeju pěkné ráno, dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání uplynuly už na jaře. Kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Chorvatsko hlásí teplotní rekord. Přímořské město Split v úterý zaznamenalo nejvyšší teplotu od začátku měření, když se rtuť teploměru vyšplhala na 39,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord 38,6 stupně pocházel z července 1950. A teď už má slovo Lucka.
2: Plzeňský kraj spustil online pohotovost. Díky té se mohou jeho obyvatelé spojit s lékařem kdykoliv a kdekoliv. Zájemci mohou pohotovost využít formou videohovoru, chatu nebo klasického telefonátu. S lékařem se pacient spojí nejpozději do 30 minut, a to přímo z domova. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu se vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se prý rozhodovat v emocích. Napsal to na Instagramu. Evropa 2, kde to stojí? Pozor si dejte na dálnici D52 na cestě z Pohořelic do Brna. Před sjezdem na Rajhrad na 10. kilometru leží na silnici prkno. A na D7 ze Slaného do Prahy čekejte kolonu od 9. k 7. kilometru a pak od sjezdu na Středokluky až k omezení u letiště.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Ranní teploty se většinou pohybují kolem 19 stupňů. Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami a krupobytím. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů a na jihovýchodě ještě tropických 33. Tolik zprávy, dnes je středa 1. července a vy vstáváte s Evropou 2 a s Kubou Štěpánem.
0: Další várko Maxima muziky obstará Jakub Ondra, Meduza, Linkin Park nebo i Steven Sanchez. Tak ať už jste kdykoliv, přejeme dobré ráno a buďte na dosah. Tady je prázdninová Evropa 2.

0: 7.14, ukazují hodiny, posloucháte Evropu 2. Léto má zvláštní schopnost. Do ulic se vrací svým způsobem vysmátý barvy, do playlistu rychlejší hity a do života pocit, že by se možná mohlo stát i něco hezkýho. Další dny, slunce, festivaly, výlety a dovolené zvedají náladu a s ním i chuť samozřejmě být mezi lidmi. Svoji roli v tom hrají hormony dobré nálady, serotonin, dopamin nebo oxytocin dělají z léta období, kdy jsme otevřenější zážitkům, novým setkáním a samozřejmě i menším dobrodružstvím. Hudba, tanec a společné chvíle lidi přirozeně propojují. Někdy je to rychlejší než sdílený heslo k Wi-Fi-ně. A cestování tomu jenom pomáhá. Člověk vypadne z rutiny, nechá doma pracovní režim a najednou je snaží dát prostor emocím. Proto tolik lidí letních románků se užívá na dovolených, na festivalech nebo někde mezi drinkem, západem sluncem, taky stánkem s něčím smaženým, že jo. Letní lásky sice nevydrží věčně, ale stopu zanechat umí. A někdy se z nich stane i něco víc, nejenom hezká vzpomínka, takže rada na závěr. Tak či onak, užijte si to. Letní románek může být láska na celý život, nebo aspoň historka, u které budete jednou tvrdit, že za všechno mohl ten poslední drink. A na rovinu, obě varianty za to stojí. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
7: Daj fuku!
6: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašich kinech od 30. června.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
9: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Zpátky k muzice.

0: kde to stojí.
1: 7.29, jak to momentálně vypadá na silnicích, o tom má přehled Káťa.
2: Dobré ráno, pojďme na dopravu. Na D7 ze Slaného do Prahy čekejte kolonu od 9. na 7. kilometr a pak od sjezdu na Středokluky až k omezení u letiště. A na D8 je kolona od 3. kilometru na příjezdu do Prahy až do Kbelské. Před sjezdem na Prosek šetří nehodu a v Kbelské dnes navíc začíná uzavírka a doprava se zužuje do jednoho jízdního pruhu.
1: Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přejeme. My jsme Evropa 2.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Nejnovější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
6: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
5: To je retard.
1: Na Evropě 2.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: Posloucháte středeční ráno Evropy 2. Máme 1. července a přichází několik novinek. První se týká pejskařů. Vsi už musí být v Česku čipovaní, ale nově vzniká centrální evidence. Jenže zápis do ní neproběhne automaticky. Jo? Majitelé musí při návštěvě veterináře aktivně říct, že chtějí psa zapsat, třeba při očkování proti vzteklině například. Evidence takto se bude plnit postupně zhruba 1 až 3 roky a poplatek si určí každý veterinář sám. A druhá změna například míří na balíčky z mimo evropských e-shopů. U zásilek do 150 eur se zavádí clo 3 eura za položku, takže kryt na telefon, tričko a přívěsek už nemusí být doslova takový ten nevinný nákup za pár korun, ale malý celní workout. Tudíž od dnešního dne platí jednoduché pravidlo se zapsat, balíček přepočítat a hlavně se tvářit, že jsme přesně tohle potřebovali k letní pohodě. Evropa 2.
1: Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: U nás byle rozhodně.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
2: Nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M, 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti, kilogram za 79,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Evropa 2, 80.

0: Je 8, posloucháte Evropu 2. Káťa Říhová připravila další aktuální zprávy, tak pojďme do nich.
1: Pěkné ráno. Vyšetření rizika rakoviny prsu bude jednodušší. Ženy už se ode dneška nemusí objednávat skrze žádanku od gynekologa či praktického lékaře. Počínají dneškem se mohou objednat přímo na mamograf. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil organizátorům Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, že se v pátek zúčastní jeho zahájení. Stane se tak týden poté, co ho vypískali diváci folklorního festivalu ve Strážnici. Teď vyrážíme za Luckou.
2: Nové přístroje umožní přesnější a šetrnější léčbu nádorových onemocnění. Krajská nemocnice v Liberci zprovoznila poslední ze tří nových lineárních urychlovačů. Komplexní onkologické centrum Liberecké nemocnice je jediným pracovištěm v Libereckém kraji, které provádí radioterapii. Provoz tří přístrojů umožní navýšení počtu pacientů, pro které je tato léčba vhodná. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku jedné z největších akcí svého druhu ve střední Evropě vystoupí 550 umělců. Hlavními hvězdami letošního programu jsou například skotský hitmaker Calvin Harris, švédský DJ Alesso, belgická DJka Charlotte David, americký producent Marshmallow nebo Dimitri Vegas. Evropa 2 bude z festivalu už od 14 hodin vysílat živě.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D10 hlásí nehodu směrem z Prahy do Turnova před Mladou Boleslaví. Od 38. kilometru se zastavíte v koloně kvůli nehodě, která je na 41. kilometru. A na silnici 35 z Hořic do Jičína se zastavíte před Ostroměří. Obousměrné kolony jsou tam kvůli odstavenému kamionu.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě ještě tropických 33. Tolik zprávy, pokračuje středeční ráno na Evropě 2 s Kubou Štěpánem.
0: Kolik dní má trvat ideální dovolená, aby člověk opravdu vypnul a po návratu nepůsobil v práci jak nějaký unavený suvenýr? Jeden průzkum má překvapivě přesné číslo a týden volna to není. Podrobnosti řeknu za chvíli.

0: Maximum muziky.
1: Evropa 2.
0: Evropa 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Středeční ráno, užíváte se Evropou 2, je 8.15. Možná jste právě teď na dovolené a vychutnáváte si snídani, možná poznáváte nové místo, jste na horách, u moře nebo prostě jen mimo dosah pracovních e-mailů. Pokud ano, tak vám to upřímně přeju. Jen pozor, abyste tu dovolenou náhodou neměli moc krátkou. Jeden průzkum totiž zjišťoval, jak dlouho by měla ideální dovolená trvat, aby se člověk skutečně odpočinul a po návratu do práce zase fungoval. A výsledek je docela příjemný. Ideální pauza má mít nejméně 11 a nejvíce 15 dní. Po takhle dlouhé době se 76% lidí cítilo odpočatěji a mělo více energie. Dalších 65% říkalo, že byli po návratu produktivnější a 56% cítilo větší chuť tvořit a přicházet s novými nápady. Samozřejmě statistiky zní vždycky krásně. V praxi většinou to vypadá tak, že první dva dny doháníme spánek, třetí den konečně vypneme, čtvrtý den si začneme dovolenou užívat a poslední dva dny už psychicky otevíráme pracovní maily, že? Takže jestli máte letos dovolenou na 11 až 15 dní, jste podle čísel přesně tam, kde máte být. A pokud byste zvládli klidně měsíc, tak to není lenost, to je pouze velmi poctivý přístup k regeneraci pracovního výkonu. Dobré ráno.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondrej, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

s Marshmallow, Paul Fandy, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmobeats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

když se nacházíte kdekoliv. Hezké ráno, tady je vaše Evropa 2. I v dalších minutách pro vás chystáme prázdninové maximum muziky, zazní Jonas Brothers nebo i Harry Styles. V 9 přidáme aktuální zprávy. No a o skvělou náladu se v dalších minutách postarají Ivana s Koťákem. Ochlazení i déšť se pozitivně propsal i do jejich energie. Ostatně to asi všem, co si budeme nalhávat. Po těch vedrech se muselo ulevit aspoň trošku, ne? Mějte se krásně, užijte si dnešek a zítra v 6 se budu těšit. Ahoj! Evropa 2, 88.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: A dnes už tady ofiko začínají prázdniny. Máme 1. července. Káťa Říhová přináší zprávy Evropy 2.
2: Pěkné ráno u zpráv. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho ale zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterináře, nejpozději však při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. V Ostravě, Karviné a Frýdku Místku byla včera odpoledne vyhlášena smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Večer ji meteorologové odvolali. Český hydrometeorologický ústav o tom po 22. hodině informoval na sociálních sítích. Smogová situace souvisela s nynějším extrémním horkem. A teď už se nám hlásí Lucka.
3: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Japonská vláda kvůli vymírající císařské rodině schválila novelu bezmála 80 let starého zákona, která mimo jiné umožní adopci mužských potomků z bývalých vedlejších větví rodiny. V návrhu zákona nicméně stále není zmínka o tom, že by se císařem mohla stát i žena.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D7 se zdržíte na příjezdu do Prahy od Slaného od sjezdu na Středokluky až k omezení u letiště. A na D8 je kolona od 3. kilometru až do Kbelské. V Kbelské začíná totiž uzavírka a doprava se zúžuje do jednoho pruhu.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě ještě kolem 33. Tolik zprávy, teď už přebírají slovo Ivana s Koťákem.
1: Přebíráme slovo, budeme spolu až do 11 hodin, budeme se bavit o hudbě, o filmu, no a vy i o nás, že jo?
5: A taky, jak vznikají názvy vesnic.
1: Středokluky!
4: Evropa 2.

0: maximum muziky Evropy 2. Ano, máme 1. července a Praha hlásí, ježišmarja, ale velmi prudký déšť. Tady na Hagiboru to tady sledujeme online s Ivankou a teda
1: počkej,
0: valí
1: teď
0: to
1: fakt
0: teda
1: jak blázen. Dobré dopoledne. Teď Koťák opravdu přísám, že před 5 minutama říká, kdy to začne, kdy to začne. Hmm. A ty jsi tady takhle seděl a říkal si, prš, už sakra prš. Už
0: to teď to teďka, jel, teď my tady jde. Skoro tak jako, nechci říct škodolibé, ale my tady koukáme z toho velkého okna a kluci, co tady makají na stavbě, ne. Tak ty teda teďka hodně vlhnou. Tak kluci, držte se, my tady pro vás máme maximum muziky Evropy 2 a zároveň chci říct, že za chviličku se podíváme do Polska a na to, proč Poláci nemají rádi dabing. Nebo takhle, to je otázka. Mají Poláci rádi dabing?
1: Uvidíme.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
0: Čumíš, vej?
2: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
5: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
9: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
8: Blue!
10: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň. Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašich kinech od 30. června.
15: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
16: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
17: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
18: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Tak dobré dopoledne, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 9 hodin 31 minut, tohle byla BB Rexa, David Guetta nedorazí náhodou na to?
1: Ježíš, myslím, že
0: na
1: ten
0: Beats
1: ne.
0: For Love, ten ne.
1: No jestli jo, tak teď budeme za blbce, že to
0: neřekneme. Tak každopádně na Beats
1: myslím
0: For
1: si,
0: Love
1: že ne.
0: Dorazí opravdu fantastický line-up, dokonce, jestli se nepletu, tak ten rozpočet na interprety se z roku na rok zvedl o dalších 30 milionů, no a Evropa 2, jakožto mediální partner, už v tuto chvíli normálně staví a maká v oblasti Dolních Vítkovec na tom, aby se vám ten festival minimálně z naší strany líbil co nejvíc.
1: A my stavíme a makáme tady. Třeba na tématu, ty jsi říkal, že mi něco řekneš o polském dabingu.
0: No já jsem se zamýšlel, jo, tak nějak jsem tak jako ležel a říkám si, no jo, tak on ten svět se nějak jako vyvíjí, víš, prostě jde nějakým směrem a říkám,

0: jakoby dabovat. Což jako jsem, mě to úplně urazilo, protože já jsem velký fanda českého dabingu, říkám, představa, že za nás bude dabovat umělá inteligence, se mi nelíbí. No ale v Polsku to dává smysl, protože Poláci jsou pravděpodobně jediný národ na světě, který prostě ignoruje ten společenský vývoj. To je jako kdybys řekla, máme tady pro vás krásný nový dotykovej telefon. Je to prostě od Apple. A ty ne. Telefonní budka. Stačí.
1: Jak si Alcatel.
0: Ano, přesně tak. A já přemýšlím, jestli bych vám tady nemohl zprostředkovat trošku polské kvality.
1: Zkus to. Jak to zní? Jak to zní v Polsku, když se dabuje?
0: Tak schválně.
1: No, zkus to.
0: Nejde to.
1: Nejde to. Počkej, ale já jsem slyšela, že to zní, oni totiž nedabujou, oni dělají takový ten takzvaný voice over, že jo? Jakože pod tím jsou ty.
0: Slyšíš původní stopu?
1: Pod tím je originál a oni nad tím. Ano, ahoj, jak se máš? Oni to vlastně jenom překládají, jsou takový titulky, které jsou jako slyšet.
0: Má to hodně emocí, přesně tak. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Ať už vás...
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Cesty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Pozor, vyplouváme!
5: Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
0: Na Evropě 2.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To je nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
13: Letitrol 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii.

festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Halo, halo, slyšíme se?
1: Slyšíme se.
0: Slyšíme se.
1: Slyšíme se.
0: Výborně. No a my tady s Ivankou řešíme naše téma, kterým tedy je vlastně dubbing. Dostali jsme se k polskému dubbingu, který, řekněme, nezaznamenal za posledních 50 let jako úplně vývoj. A já přemýšlím nad tím, jako vlastně, proč to tak je. Jestli si to vlastně Poláci oblíbili, tuhletu formu toho dubbingu, anebo jestli to je tím, že třeba, já nevím, učí se přitom líp anglicky.
1: Já jsem si to teď začala zjišťovat, prosím tě, a pro Čechy to může teda znít opravdu zvláštně, ale v Polsku je to úplně dlouhodobě velmi oblíbený způsob sledování filmů a seriálů a mnoho Poláků právě říká, že díky tomu, že to není takový ten dubbing jako herecký, takový ten český, jak ho známe, opravdu velký herectví,
0: jako
1: sakra,
0: s emocema, myslíš?
1: S emocema. A tak vlastně tam slyší díky tomu emoce a skutečné hlasy původních herců, zatímco teda ten lektor, oni tomu říkají i lektor, lektor, který tam jenom to jako vlastně říká ty titulky, on je říká, on je nehraje, tak prostě to slouží jenom jako mluvené titulky. Kdyby tomu náhodou prostě někdo nerozuměl, tak oni slyší toho herce, lektora, který jim tam říká polsky what to go, ale slyší zatím toho Matta Damona.
0: Já teda nevím, jestli se to někomu může jako reálně líbit. Je teda pravda, že v 90. letech, když naši tátové, že tenkrát jako pokoutně vypalovali ty VHSky, tak měli právě skutečně, já nevím, třeba když ti ten polský dubbing duboval třeba Predátora, to byl fakt zážitek. Ty jsi byla úplně jako na větvi z toho, co se tam teďka děje za scénu a ten polský hlas to říkal, a že ty Predátor... Dobře, neumím polsky, tak
1: jsou
0: to asi...
1: Jsou i takový erotický kazety, který jsem jednou našla doma, ty byly stejně nadabovaný, no.
0: Ty jsi je dabovala možná, ne. No tak tady malinká ta ukázka,
1: a já,
0: jo.
1: Ty to máš?
0: No jen, podívej, hele,
1: pojď,
0: poslouchej.
1: Pojď. Přepačí tabletky lodu. Idziemy. Zbadaj go. Przegroda nosowa i nozdrze całe dobrze jest. Nos ocaleje. Stawiam przy kole. Nie to...
0: Przepraszam za to, ale muszę ćwiczyć. Nie działa, ale może... Nic proti bratru.
1: Lidi máme rádi.
0: Ale tohle to je takové, no já nevím, no.
1: Hele, nemastý, neslaný. Pyrohy dobrý, ale pojďte normálně dabovat normálně.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky na Evropě 2. My tady máme takovou rozvernou náladu, já si myslím, že to tím deštěm teda, Koťáku.
1: No my vám teda řekneme, my se přiznáme, co jsme spáchali teďka tady s Ivankou. Byť jsme dva lidé, kteří se blíží 40 letům věku, nic nám to nebrání v tom, abychom si tady udělali trošku kvalitní zábavy. Tady začalo opravdu hodně pršet a my jsme s Ivčou oba dva jako jeden muž řekli, jdeme ven, jdeme se proběhnout. Tak jsme tady běhali na Hagibodu po terase. Co? Ale
0: krásný to bylo. Možná uvidíte jsme i na sociálních sítích, třeba i na Evropě 2.
1: Je to tak. Ale co uslyšíte zcela jistě v éteru Evropy 2, tak to budou třeba Two Colors, Domča Hašková a We Are Domy a taky Calvin Harris. Buďte s námi,
0: nemáme
1: jsme rádi.
0: Dát It's Raining Man.
1: Tak já to najdu. Tak v příští hodině, jo?
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Nová single Gateway uzavírá 9. hodinu na Evropě 2 1. července, pokračuje Káťa Říhová.
2: Pěkné dopoledne, série extrémních veder je u konce. Přes Česko přišly v noci silné bouřky, v jihočeském kraji navíc i s dramatickým koncem. Na dětský tábor na Jindřichohradecku udeřil blesk. Záchranáři přepravovali do nemocnice v Českých Budějovicích muže středního věku, který byl po úderu blesku krátce v bezvědomí, a také 5 dětí. Zákaz účasti transgender osob v ženských týmech potvrdil nejvyšší soud Spojených států a otevřel tak cestu americkým státům k omezování členství transgender lidí v dívčích školních sportovních týmech. Potvrdil tak zákony s Idaho a západní Virginie, které takovou účast zakázaly už dřív. Teď se vydáme za Luckou.
3: V Česku může být o turistický cíl méně. Zakázat lidem vstup na oblíbený vrch Stohánek ze zbytky hradu, který je nedaleko Ralska na Českolipsku, navrhuje Agentura ochrany a přírody České republiky. Hlavním důvodem jsou neukáznění turisté. Vyplývá to z podkladu návrhu na vydání zákazu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Návrat tenisové legendy Serena Williams do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. 44-letá americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po takřka 4 letech na Maju Jointovou. O 24 let mladší Australance podlehla Williamsová 3-6, 7-6 a 3-6.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolonu hlásí dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. U letiště je zúžení a jezdí se pouze jedním pruhem. Kolona začíná od Středokluk.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě ještě kolem tropických 33 stupňů. Zprávy jsou za námi a před námi další hodinka na Evropě 2 s Ivanou a s Kuťákem.
1: No a my tady pro vás i v show budeme mít jednu hádanku a taky maximum muziky Evropy 2, které otevírá Ray Dalton. Takže příjemný poslech z Evropou 2.

0: No a tenhle ten single se velice tematicky jmenuje Summer Days, což teda teďka v tuto chvíli úplně neplatí, ale jinak tento týden jsme zahájili rekordně tropickými teplotami.
1: A teď rekordně velmi takovým obdařeným deštěm.
0: Obdařený déšť je super. Krásně.
1: Já jsem chtěla říct jako
0: jaký silný. Jaký to byl déšť? Jaký to byl déšť?
1: Já se omlouvám.
0: No musím říct, že ten déšť byl teda opravdu obdařený. A ty
1: jsem
0: to já
1: říct
0: ráda.
1: Silnej, no. Promiň.
0: No, takovou zajímavost tady mám, jako vlastně blbinka, ale 9. nejstreamovanějším umělcem, respektive umělkyní na Spotify je Adele. Ale co je vlastně na tom zajímavé, nebo co mě minimálně zaujalo, tak Adele, pokud se nepletu, tak vydala 4 alba a suma sumárum to vychází na 48 skladeb. Mm-hmm. No a do toho nejstreamovanějšího obsahu se prostě počítá všechno, co kdy vydala a jaký to měl dosah a to se nějak jako posčítá a vyhodnotí. Takže vlastně výborný počin, protože Adele opravdu reálně má ve svém repertoáru pouze 48 singlů a přesto je to 9. nejstreamovanější umělec, tak jako chválíme.
1: To třeba Karel Gott, pokud se nepletu, tak naspíval třeba 2000 skladeb, tak ještě se má co Adele činit.
0: Je to tak?
1: Rolling snad, in the deep bylo málo.
0: Snad ještě něco přihodíme, pokračujeme další porcí Maxima muziky. Evropě 2 za chviličku Hunter X, na to se těším moc. Mm.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, ale na volkra tří fajde.
5: Faded. Jo, faded, faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
3: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
5: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky moc a užijte si to.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
10: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
11: Daj fuku!
10: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašich kinech od 30. června.

Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Posloucháte Dopolední maximum muziky na Evropě 2 s Ivanou, s Koťákem. Bavíme se tady docela tak jako energicky, takhle když slyšíme ty písničky o hudbě, i mimo to, když nás slyšíte, než nás slyšíte. A činasky dobrý, máme je rádi, ale máme rádi taky Michael Jacksona, ne? A teď slyším jednoho komika, který vlastně mě úplně přived na myšlenku, která je úplně jako reálná pro mě a velmi zvláštní. Jeden komik, který se jmenuje Fahin Manvar, říká, že prostě před hnutím mýtů, tedy hnutím, kdy jsme my ženy, dejme tomu, se ozvali, víc o tom neřeknu, no, viď, seš tam vůbec, Koťáku?
1: Já, ano, jsem tady úplně
0: vnímem,
1: ale jako asi se to nemusí týkat pouze žen, zkrátka kdokoliv je nějak jako obtěžován, tak ano, se může do mýtu zapojit.
0: Ježiš, ale to byla hezká myšlenka, děkuji, že jsi to řekl. Takhle, dřív existovaly klipy, na který právě upozorňuje tady ten komik, který by přes mýtu neprošli. Protože když začneme u toho Michaela, ne? Já nevím, jestli si pamatuješ videoklip, který se jmenoval The Way You Make Me Feel. To je takový to, jak Michael...
1: Ivče, pojď, neboj se.
0: On sleduje ženu, ona jde prostě od někud z práce.
1: Dej jako v patách a on tak jakoby tancuje kolem aut.
0: Tancuje a v auta. A ona už je to fakt nepříjemný skoro, jako kdyby.
1: On je
0: a
1: takový stalker vlastně.
0: On je opravdu stalker. On je stalker. No, skvělý, hele. A on za ní jde asi 8 bloků, šáhá si do rozkroku. Dělá... A ona prostě kouká, jako kdyby chvíli dělá, že nic, pak najednou, když už si myslí, ke konci toho klipu, já jsem se na to teď koukala, že už je jakoby safe, tak se otočí a oni tam se 4 dalšíma kamarádama šahají si všichni do rozkroku, tancujou. A pak to skončí a buchlí.
1: Já se omlouvám, to je úplně nepřenositelný, ale kdo z vás zná tenhle ten klip? Tak skutečně on opravdu velice pokoutně pobíhá za nějakou holkou, furt na ní píská, otáčí se.
0: A ona chvíli chce zmizet za autem a vyjde se tam, je velmi jako štíhlá a tak jakoby tam jakoby mizí, ale on a moonwalkem tam stejně za ní. Já nevím, buchví, jak to dopadlo.
2: Žhavý novinky Evropy.

0: David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Normálně James Blunt, já jsem vůbec nevěděl, že tenhle ten kluk ještě funguje.
1: On funguje už spoustu let. Tak jako to si myslíš, že když někdo fungoval v roce 2003, že už nemůže fungovat v roce 2026?
0: No počkej, ale já mu to přeju, ale co byl takový ten jeho největší hit?
1: You're beautiful.
0: You're beautiful.
1: Beautiful, it's true. Jak on tam sedí.
0: Počkej, tohleto, už to mám.
1: No a on chodil s tou naší Petrou Němcovou, že jo, s tou top modelkou.
0: Jo, a ona je kus.
1: Ona je strašný kus a ona zažila tu tragédii tenkrát, tsunami.
0: Je to tak.
1: A on do toho byl voják v Afghánistánu, jako oni mají prostě, oni měli tenkrát takovou historii, jakoby vlastně docela dramatickou. Boba.
0: Tohle to je ten hit.
1: Lover. To asi, když Petra odcházela, tak zpíval.
0: No a jak se nám to hodí do krámu, protože i my v tento moment uzavíráme kapitolu dnešního vysílání s Ivankou na Evropě 2. Ale zítra se vrátíme.
1: Možná přijde nějaký lover.

0: Poslední předprázdninová hitparáda na Evropě 2 je tady. A vzhledem k tomu, že i u Music Chart zavládne takzvaný letní režim, jako záskoky a tak dále, tak pojďme si ji dneska ještě v tom standardním rytmu o to víc společně pořádně užít. Se vším všudy, takže žebříček nabídnu, top 20, k tomu spoustu zajímavostí, taky novinky, letní pochopitelně. Zkrátka v 18 hodin bude vše připraveno, aby mohla začít další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Těším se na vás.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme tady 11. hodinu na minutu přesně, pojďme na Káťu Říhovou a na zprávy Evropy 2.
2: Pěkné dopoledne, dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání přiznání uplynuly už na jaře. Kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. V Evropské unii dnes začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Postihne především ty, kdo si objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress. Nově se za každý doručený výrobek budou platit 3 eura. Teď už má slovo Lucka.
3: V Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o 100 méně než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a Litoměřicku. Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoci speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu se vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se prý rozhodovat v emocích. Napsal to na sociální síti Instagram.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Omezení hlásí dálnice D2 na výjezdu z Brna směrem na Slovensko. Kolem 0,5 kilometru pracují silničáři a vozovka je tam zúžená do jednoho pruhu.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes je oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno, v Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Eko. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a jako úplně první záležitost pro vás dneska v vysílání mám jednu statistiku. Je to statistika, která teda se týká mužů, jo. Výsostně mužů. Ale není to jako genderově nějak nevyvážený, protože naštěstí pro ženy tahle věc se týká skutečně jenom mužů a to je plešatost. A samozřejmě se mohli teď jako imaginárně zapojit ženy do toho, jaký názor mají vůbec na plešatý chlapy. Jo, určitě budou tam hlasy typu, jasně, plešatý chlapy jsou sexy, na druhé straně, jo, s plešatým bych nikdy nic neměla, jo, a něco mezi tím pak dál. To už samozřejmě necháme na druhým pohlaví, na to, jestli prostě jako jsme nebo nejsme sexy chlapy. Ale mám tu tady top asi 25 zemí, kde tedy je nejvíc plešatých chlapů. První místo, co byste řekli, první místo, kdo ho bere, berou ho, prosím vás, Španělé. 44,5% Španělů jsou tedy plešatí. Potom je Itálie se 44%, pak je Francie, Amerika, Německo, Chorvatsko, Kanada a pozor, na 8. místě přichází Česká republika. Tam to není teda 44%, ale jenom 40%. No. A dál samozřejmě potom další země, kdy to jako pomalu po těch procentech leze dolů. No, je to prej hodně testosteronu, tedy jeho metabolit dihydrotestosteron, který tedy zmenšuje vlasové folikuly v hlavě, ty vlasy vlastně se stenčují, až úplně vypadávají. Tak tohle je story vypadávání vlasů. Naštěstí jsou dneska, že ty transplantace vlasů, jak vám to vemou ze zadu, ze stran, nejde vám to nahoru, jedna možnost. Pak ještě jsem viděl druhou možnost a ta je ještě jako vlastně svým způsobem ještě jako zajímavější, protože ty transplantace vlasů už víme, jako, jak to funguje, jak to vypadá. Ty výsledky jsou mnohdy nerozeznatelný úplně jako od reálního růstu vlasu. Ale pak je právě ještě ta jedna věc, a který se říká SMP, Scalp Micropigmentation, a to jsou vlastně normálně takzvaně vytetovaný vlasy. Oni vám dělají speciální jehlou, speciálním ingoustem takový tečky do té hlavy. A musím teda říct, že na první dobrou jsem jako o tom slyšel, jak jsem si říkal, no jasně, jak to bude hrůza, protože jsem si představil taky to klasický tetování, který časem jako trošku tak na zelená, že. A tohle ne, tohle je jako jiný úplně, jiný ink. A musím teda říct, že to vypadá fakt zajímavě. Jakože ten chlap samozřejmě musí furt mít tu hlavu oholenou nebo jenom na jedničku, ale jsou to věci dneska. Stejně jako si ženy malují třeba obočí nebo i tetují permanentně, tak víte to. Tak frajeři si nakonec nechají vytetovat vlasy. To jsme vyhráli nad geny.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
1: Zpátky k muzice.

0: 2:30 a teď tady mám pro vás skutečnou pecku, pakliže se řadíte do řad motoristů. Ne, pozor, to ne, to už se nesmí vlastně použít, to už je ikon zabraný jinak, takže do řad třeba řidičů, automobilů, osobních aut, takhle by se dalo možná nazvat lépe. Tak nejdelší vůbec jako vzdálenost, kterou někdo ujel v dýzlovým autě v rámci tedy spotřeby, tak ta vzdálenost je 2831 kilometrů. Slyšeli jste o tom? Mimo jiné, ten člověk je z Polska, jmenuje se Miko Marčik a tenhle ten rekord, který se stal, tak se stal celkem nedávno. Stal se mezi 5. a 7. březnem minulého roku, 2025. Frajer vlastně jel, a to je taky zajímavý, to nás bude zajímat, ze 4. generací Škody Superb, nikterak nemodifikovaný, jel z města Lodz v Polsku, skrze Německo, potom jel do Paříže, posléze do Nizozemí, Belgie a zpátky do Německa a zpátky do Polska, kde tedy mu došla nafta. Takže kdyby náhodou, samozřejmě to byla i ta otázka vůbec těch jednotlivých motorizací a tak dále, tak jako diesel fajn, a evidentně, když jedete po té dálnici, jasně, že tohle to je jako extrémní a unikátní příklad, ale 2831 kiláků na jednu nádrž, dobrý, dobrý, pán by si mohl udělat klidně nějakou školu šetření s palivem. Myslím si, že by mu to, kdyby to udělal ještě v online podobě, vydělalo tolik peněz, že už by do konce života nemusel dělat nic jiného. No, tak šťastnou cestu s Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditováním.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Tak co, líbí se vám v České republice? Jste spokojení, že jste tady, nebo byste raději vypadli někam jinam do světa, kde to je o trošku lepší, v nějakým jako úhlu pohledu? Co by na to? Já tady mám velmi zajímavou statistiku, která prakticky hovoří o tom, jaká je pravděpodobnost toho, kde konkrétně na světě se třeba můžete narodit. A je to velmi neúprostná statistika tady. Zjistíte, že máte obrovský štěstí, že jste se narodili tam, kde jste se narodili. A samozřejmě jasný, nějaká aspirace jako na to posunout se prostě dál k lepšímu, ta je asi plně jako v každý bytosti a nejen lidský, že? No pojďme na ty procenta. Tak dejme tomu narození v Evropě nebo v Rusku třeba, prostě celý ten jako ta část toho kontinentu, tak je nějakých necelých 5%, 4,8. Pravděpodobnost, že se narodíte v USA, jsou 3%. Respektive samozřejmě v Severní Americe, tady USA. Pravděpodobně, že se narodíte v Jižní Americe, je 7%. Jo, furt to jsou docela dost malé čísla. Dokonce si představte, že pravděpodobnost narození v Austrálii je pouhá půlka procenta. A teď přichází tady to překvapení, který možná překvapením není, je takřka 49,69 v rámci procent. Pravděpodobnost, že se narodíte tedy v Ázii nebo v Indii. No, prostě tam je lidí hodně, rodí se tam stále tedy lidi, až na některé výjimky, jako je Japonsko třeba a tak. No a stejně tak veliká, když ne tolik, ale 35%, je pravděpodobnost, že se narodíte tedy v Africe. Kde jako samozřejmě taky není úplně hej. No, tak je tolik tedy statistika, která je z roku 2026, jo, jako počítá vlastně s tím, s tou pravděpodobností narození dle aktuálních dat porodnosti ve světě. No. Už jste radši, že jste se, už jste jako víc rádi a spokojení, že jste v České republice.
1: Evropa 2,

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, 12. hodina odbyla a každé dýhová má aktuální zpravodajství. Pojďme se podívat
2: Pěkné poledne, vyšetření rizika rakoviny prsu bude jednodušší. Ženy už se ode dneška nemusí objednávat skrze žádanku od gynekologa či praktického lékaře. Počínaje dneškem se mohou objednávat přímo na mamograf. Počet obětí zemětřesení, které minulý týden zasáhlo Venezuelu, vzrostl na nejméně 1943. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to na přinejmenším 10 500. Informovala o tom agentura Reuters. Teď má slovo Lucka.
3: Plzeňský kraj spustil online pohotovost. Díky té se mohou jeho obyvatelé spojit s lékařem kdykoliv a kdekoliv. Zájemci mohou pohotovost využít formou videohovoru, chatu nebo klasického telefonátu. S lékařem se pacient spojí nejpozději do 30 minut, a to přímo z domova. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku je dne z největších akcí svého druhu ve střední Evropě vystoupí 550 umělců. Hlavními hvězdami letošního programu jsou například skotský hitmaker Calvin Harris, švédský DJ Alesso, belgická DJka Charlotte David, americký producent Marshmallow nebo Dimitri Vegas. Evropa 2 bude z festivalu už od 14 hodin vysílat živě.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Omezení hlásí dálnice D2 na výjezdu z Brna směrem na Slovensko. Kolem 0,5 kilometru pracují silničáři a vozovka je tam zúžená do jednoho pruhu.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes je oblačno až zataženo. Na východě zpočátku ještě polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Ekl.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes je oblačno až zataženo. Na východě zpočátku ještě polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Ekl.
1: 12. hodina odvíjí, posloucháte Evropu 2. Máme pro vás aktuální zprávy, pojďme na ně.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám pro vás jednu informaci, která vás asi úplně nepotěší, pakliže budete chtít cestovat například do Japonska. To je samozřejmě taková země, kterou spousta lidí má v nějakým jako seznamu zásadních destinací, kam se musí v životě podívat, jako bucket list v uvozovkách. I když zase jako některak zásadně nedostupný to není, ale je tady pravda, že i Japonci si evidentně uvědomují, že zájem o jejich zemi je, jasně, je tam co vidět. Co se týče tedy těch rozhodnutí v rámci jako ekonomiky, je to jasný, oni teď od prvního, to znamená od dnešního dne, zvýšili o 400% například poplatek za víza, za vízum. A stejně tak ještě je tam nějaká taková ta daň cestovní, ta se tedy strojnásobila. Jo, takže už prostě počítejte s tím, že to bude takhle. Všechno jde nahoru, to je jasný. Akorát platy zůstávají stejné, to je přece pochopitelné, že? Jak jinak?
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah. It's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Pozlou cash Evropu 2.
1: Evropa 2.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
9: Daj fuku!
8: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašich kinech od 30. června.
10: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2. Yeah, I wanna jump in. I really wanna fly. Cause I've been waiting all my life.

s Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Typu dvě, jaký to je jít proti proudu? V dobrém slova smyslu. Úžasný, koukám tady na jednu zem, která skutečně jde jako prakticky jediná ze všech zemí na světě, jde proti proudu. A je to konkrétně proud odlesňování. Bohužel taková věc, která vypadá, že je asi nezastavitelná, byť je hromada snah, teď jako nechci se dotknout nikoho, kdo třeba se účastní nějakých programů, zalesňování a tak dále. Zcela jistě, ale je jedna země, která statisticky opravdu obrátila tenhle ten trend odlesňování v rámci tedy jejich lesů a není jich tam málo, je to konkrétně Kostarika. Kostarika totiž v rámci tedy toho nejnižšího bodu, kdy bylo původních jenom 40% toho, co historicky je tedy známo v rámci jakoby těch lesů, který tam mají, nebo chce tady džungle, tak ze 40% v roce 1987 to stáhli už o 20% více, tedy na 60% původní tedy rozlohy oné džungle nebo lesu. Což je jako neuvěřitelná věc. O jednu pětinu to navýšit zpátky oproti roku 87, vzhledem k tomu, že lesu to trvá trochu déle, nejsme na to tak jako zvyklí v dnešní rychlý době, tak to je opravdu počin obrovský. Klobouk dolů. A mimo jiné, Kostarika je super na žití. Teď jsem koukal, že oni mají nějaký ten plán, že když vyděláváte, a teď už nevím, kolik to přesně bylo, ale by to nějak 4000 dolarů měsíčně na Kostarice, tak vám dají rezidenství na 2 roky bez daní, mimo jiné. Čili je vidět, že tam přemýšlejí z mnoha důvodů. Velmi zajímavě.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
0: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Posloucháte Evropu 2 a už prakticky za hodinu a něco začne Evropa 2 vysílat živě z festivalu Beats for Love. Úžasná věc, dneska tam hraje Calvin Harris, prostě ve středu, jen tak, prostě k večeru. Úžasný line-up tohoto festiáku, samozřejmě spousta dalších festivalů, je prostě festivalová sezóna, jak má být. Není tomu ovšem tak v Británii, na tom nejvíc snad ikonickém místě, podle mě v Británii žádný jiný víc ikonický není, je to samozřejmě Glastonbury, krásný, travnatý plochy, farmy, kde se tedy každoročně schází zhruba 200 tisíc lidí v rámci tohohle ikonického festivalu. Jediný, co tam vlastně jako je, co tam zůstává, to je velmi jako zajímavý, je ta Pyramid Stage, ovšem tedy není potažená, jo? Jsou tam jenom ty trubky vlastně, je to tak velká, masivní stage, že tam jako zůstává, mezi tím ty krabičky se pasou, nádherný. A mimo jiné, tamní pořadatelé mají velmi zásadní zvyk, ze kterého jakoby neodbočují. Je to hrozně hezký, to, jakým způsobem se tady jako chovají k přírodě. Nejen obecně na Glastonbury, jako v rámci sběru všech těch odpadků, který tam jako zběrou po lidech a tak, ale jde vlastně o to, že každý čtvrtý nebo pátý rok se na Glastonbury dělá takzvaná pauza, oni to říkají fallow year. Je to vlastně takový jako ležení ladem, tak jako prostě zemědělci nechávají pole ležet ladem, tak stejně tak se nechává právě i oblast v Glastonbury prostě lehce revitalizovat a rok odpočinout. Takže tenhle ten rok Glastonbury vůbec není. A většinou bývá jakoby to, že ten ročník, který je po té pauze, logicky, bývá velmi brzo a velmi rychle vyprodaný. Takže kdyby náhodou jste chtěli ochutnat kousek z tohle kultovního festivalu, hlídejte si to, protože příští ročník, samozřejmě člověk nikdy neví, co bude za rok, ale příští ročník se plánuje a bude to asi hodně rychlá akce. Tak držím palce. Jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy.
2: Hezké odpoledne. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil organizátorům Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, že se v pátek zúčastní jeho zahájení. Stane se tak týden poté, co ho vypískali diváci folklorního festivalu ve Strážnici. Český hydrometeorologický ústav ode dneška mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky. Teď vyrážíme za Luckou.
3: Nové přístroje umožní přesnější a šetrnější léčbu nádorových onemocnění. Krajská nemocnice v Liberci zprovoznila poslední ze tří nových lineárních urychlovačů. Komplexní onkologické centrum Liberecké nemocnice je jediným pracovištěm v Libereckém kraji, které provádí radioterapii. Provoz tří přístrojů umožní navýšení počtu pacientů, pro které je tato léčba vhodná. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Chorvatsko hlásí rekord. Přímořské město Split v úterý zaznamenalo nejvyšší teplotu od začátku měření, když se rtuť teploměru vyšplhala na 39,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord 38,6 stupně pocházel z července 1950.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolonu hlásí dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. U letiště je zúžení a jezdí se tam pouze jedním pruhem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes je oblačno až zataženo, na východě místy ještě polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Eto.
1: Ano, je to tak, posloucháte Evropu 2. My jdeme na další maximum muziky a zbývá nám hodina, než budeme přepojovat živě na Beats for Love. Tak se těšte, jsme Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a GTA 6 už tedy se začala předprodávat v rámci tedy storů, ať už na jedné nebo té druhé konzoli. Určitě víte, o kterých mluvím. Je to nejprodávanější hra prakticky všech dob aktuálně. Už jako v předprodejích. Ukazujeme na oficiální tedy informace Spojené státy, Velká Británie, Japonsko, Turecko, Německo, Francie, Indie, Brazílie, Saúdská Arábie, Austrálie, Kanada a Itálie. To jsou tedy regiony, ne vyloženě země, ale regiony, kde tedy je to absolutní hitovka. No, jasně, no. Údajně je predikováno, že tahle hra má být tou nejvýdělečnější ze všech kdy vytvořených her. A je pravda, že peněz budou potřeba dost, protože za těch kolik 10 let, no 13 let na vývoje, to pochopitelně něco stálo. Mají evidentně jedny z nejlepších vývojářů, který vůbec chodí po planetě Zemi. A tak je jasný, že samozřejmě se budou mít po letech opět dobře. Spousta lidí mimo jiné taky řeší vůbec to, jestli jejich konzole to jako utáhne. Tak samozřejmě víme, že ta jedna od té firmy má to přízvisko Pro, což je tedy vlastně to nejlepší a nejrychlejší, na čem tu hru můžete spustit. Nicméně, když porovnáte třeba jejich nedávný počin, který je, jestli se nepletu, 8 let starý, a je to Red Dead Redemption 2, což je jako westernová záležitost, jako všichni milovníci westernů, jestli jste nehráli tuhle tu hru od Rockstar, tedy od vývojářů, který dělají i GTA, je to vlastně pro vás absolutně důležitý, ne životně, ale absolutně důležitý si tu hru zahrát, abyste jako pocítili, možná o to lepší by to bylo jako přesun do tady té jako zóny konzolových her. Když prostě třeba to znáte z filmu, máte rádi westerny, tohle to si prostě musíte dát. A právě, když se podíváte i na tu grafiku, jak vypadá dodnes, tak je to neuvěřitelný, fungovalo to tehdy na ještě minulých generacích konzolí. Takže všechno nasvědčuje tomu, že samozřejmě to bude tak jako adaptovaný na současný generace konzolí, že si to prostě zahrajete v pohodě. No. A více poznáme samozřejmě v následujících měsících, kdy určitě budou už i třeba gameplaye v rámci trailerů. No a jestli se nepletu, tak 19. listopad. Je ten den tedy, kdy vyjde GTA 6.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru.

0: taneční muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
5: Daj fuku!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašich kinech od 30. června.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

To je Evropu 2. Dalo by se říct, že světem určitě aktuálně hýbe jeden z trendů, kterým je takzvaný biohacking. Je to tedy pokus o dlouhověkost, pokus o to žít, jíst zdravě, fungovat zdravě, sportovat a tak dále. Jo, jako zcela jistě úžasná motivace, úžasná věc, jo, jak si vážit svýho života. Jsou to samozřejmě tací, který to jako hrotí do opravdu jako až do extrému. Jedním z nich je Brian Johnson, určitě ho znáte. Ten týpek, co prodal podíl ve velmi úspěšné firmě a od té doby prakticky se udělal ze svého domu takovou jako nejen laboratoř kompletní, ale zároveň je to taková vzduchotěsná věc, kde prostě je vyfiltrovaný vzduch a tak dále. Frér se vyhybá úplně všemu, co by mohlo jeho biologický věk zvyšovat. Jí asi 120 suplementů, tabletek denně. Je velmi, velmi zajímavý. Jo.

0: srovnání právě Briana Johnsona a podobně třeba starých, ne ještě starších, třeba mužů z Itálie, jo. Tam právě bylo něco jako ve stylu, tohleto je předpokládaná dílka života Briana Johnsona, nebo to, jak asi může vypadat, jo, on je takový jako vybledlý, jako nevypadá tak zdravě, jak jako žije, jo, to je jako jedna věc. A pak tam prostě nějaký ten italský dědula, nebo prostě dědula, třeba 60 let, jo, pán opálený, všechno, samozřejmě středozemní dieta a podobně. Tak to bylo taky takový jako zajímavý, člověk na to může mít samozřejmě názor různý, jo. Co je ovšem jako absolutní tedy taková jako věc, která je pravda, protože to je v rámci statistik a řešilo se to hlavně u žen, protože jedna z těch jakoby témat biohackingu je logicky to, co si třeba dáváte na kůži, jo. A v průměru se dá říct, že třeba u žen, který se jako malujou pravidelně a tak, používají všechny ty kosmetiky, začíná to samozřejmě u parfému a končí to u všech možných ropných produktů v rámci make-upu a tak dále, pakliže nejsou přírodní, tak si dá vlastně průměrná žena na kůži každý den nějakých 168 syntetických chemikálií, no, syntetických prostě složek, který se v kosmetice třeba využívají. To je jako rekordní číslo celkem, no. Jako velmi. Když si vezmete, jak kůže funguje, zkrátka to, co do ní dáte, se nějakým způsobem více či méně do toho organismu dostane, že? Tak bacha na to.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
0: Na Evropě 2.
6: Pozor, vyplouváme.
7: Vydašte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No, povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo ex

0: exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

Posloucháte Evropu 2, druhá hodina se blíží a jak jsem říkal, ve dvě přepínáme na festival Beats for Love, který si budete společně s Evropou 2 užívat skrze éter i skrze samozřejmě naše sociální sítě, jestli jste přímo na místě. Není už lepší verze. Každopádně máte alternativy, pakliže tam nejste. Ve dvě hodiny za chvíli přepínáme, já se loučím a těším se zase zítra v 11 tady na Evropě 2. Mějte se hezky. Ahoj. Evropa 2. Maximum tvý muziky. My favorite. Evropa 2. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Hezké odpoledne. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho ale zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterináře. Nejpozději však při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Zákaz účasti transgender osob v ženských týmech potvrdil Nejvyšší soud Spojených států a otevřel tak cestu americkým státům k omezování členství transgender lidí v dívčích školních sportovních týmech. Potvrdil tak zákony z Idaho a západní Virginie, které takovou účast už zakázaly. Teď má slovo Lucka.
2: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Japonská vláda kvůli vymírající císařské rodině schválila novelu bezmála 80 let starého zákona, která mimo jiné umožní adopci mužských potomků z bývalých vedlejších větví rodiny. V návrhu zákona nicméně stále není zmínka o tom, že by se císařem mohla stát i žena.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolonu hlásí dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. U letiště je zúžení a jezdí se pouze jedním pruhem.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Převládá oblačno až zataženo, na východě místy ještě polojasno. V Čechách počítejme s deštěm, na Moravě pak odpoledne se silnými bouřkami. Nejvyšší teploty dnes v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě až kolem 33 stupňů. Tak to byly zprávy a teď už z Prahy přepojujeme do Ostravy Dolních Vítkovic, kde vysíláme živě z festivalu Beats for Love.
4: Europa 2. Europa 2. Stay tuned. Maximum.

0: Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí. Smutný, co? Něco vám poradím. Nádobí Fabíny. Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
11: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
12: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: A je to tady. Zkouška spojení. Dobrý den. Tak se to povedlo.
1: Povedlo se to, je tady zatím nádherně, ale já už jsem slyšel, že na některých místech Čech, Moravy a Slezska, že prší, Ondro, je to tak?
0: Hele, pršet může, ale to nás nezastaví, ano. Náš festivalové nadšence.
1: Ano.
0: No, hele, nemusí pršet, už nám máme, podívej, jenom minutu tohle. Přátelé, také to vypadá, že máme online vysílání a jenom začneme a už nám tady mávají první příchozí.
1: Ondro, tak... ale my jsme ještě neřekli těm, co poslouchají a nevědí, jsme? Odkud jsme. My jsme se přestěhovali totiž z Prahy do Ostravy a my vás zdravíme ze samotného srdce festivalu Beats for Love. Jsme na stejném místě jako loni. Před sebou máme hlavní stage, zatím nemůžeme ukázat, jak vypadá, protože brány festivalu zatím ještě nejsou otevřeny a ten, kdo na nás mává, tak ten tady maká s náma.
0: No, my vám chceme popřát krásné odpoledne, ať jste kdekoliv. Pokud byste chtěli trošku toho festivalového vibe, nebo jste na festival Beats for Love teď vyráželi, tak jste tady správně. My to budeme až do soboty a my vám přineseme ten nejlepší zážitek z toho letošního Beats for Love dnes s velmi očekávanou světovou hvězdou, kterým je Calvin Harris.
1: Na pozor, není to všechno. Já se těším ještě na další hvězdu, která nastoupí po Calvinovi. To bude vlastně až zítra brzy ráno. To bude od 14:30 a to je Paul Van Dyk.
0: Ale to je opravdu jenom špička ledovce, je tady toho spoustu. Nálada je skvělá, všichni se po roce těšej. Počasí je fenomenální, stage je úžasná a my se nemůžeme dočkat, až vám představíme víc z toho všeho, co pro vás Evropa 2 chystá tady z festivalu. Sledujte nás i na Instagramu, na TikToku, na Facebooku, všude vám budeme ukazovat i trošku víc, aby jsme vás dostali do zákulisí. Máme už teď přislíbený rozhovor s jednou velkou světovou hvězdou, který vám dneska přineseme. Mám říct, kdo to bude?
1: No, řekni, můžeš.
0: Je to Morten, velký kámoš Davida Getty, který vymyslel taneční styl Future Rave a představí ho v letošním roce tady na Beats for Love.
1: Mimochodem, tady se všechno připravuje, my jsme taky ready ve studiu a musíme říct, že ode dneška, ve čtvrtek, v pátek i v sobotu se odsud přihlásíme a budeme vás vlastně motivovat, nebo budeme vám přenášet tu atmosféru, která tady vládne. Už teď, ještě než se otevřelo, naprosto fantastickým způsobem. Tak aby jsme se odreagovali a naladili atmosféru.
2: Dvě vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užij si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Van Dyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.
1: Ondro, a my bychom měli začít tou hvězdou, která to odstartuje a podle mě je jedna z největších letos na letošním Beats for Love a to je DJ...
0: Calvin Harris. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem. Why wait?

0: Evropu 2.
1: Dobrý den, my tady sajeme takovou tu atmosféru a hlavně ladíme to technický zázemí našeho studia, který před chvíličkou začalo vysílat, a to vždycky jako musíš vyladit ty mouchy a potom už to bude absolutně jako všechno fenomenální. Ale pozor, já mám tady hnedka první zážitek, který Ondra vlastně řekl, a aniž by si teďka jako uvědomoval, co si řekl, Ondro.
0: Co jsem řekl?
1: Mně se líbí, že dneska je 1. července vlastně. Dneska začínají, dá se říct, prázdniny, oni už začali, jo. Ale začíná to, taneční mejdan začíná tady v Ostravě, ve Vítkovicích, jmenuje se Beats for Love. Přesně za hodinu a 20 minut se otevřou brány celého festivalu a mně se líbilo, my už vlastně vysíláme a mně se líbilo, že Ondra říká, hele, Cejny, teďka dáme vstup a potom hnedka drink, jo.
0: Potom hnedka drink, no tak jako, jak jinak to máš dělat? Tady vlastně, no. Pojďme si říct, že festival je, panuje tu dobrá nálada. Už jsme viděli spoustu lidí, kteří procházeli, mávali na nás a proto bychom na vás chtěli apelovat. Pokud vyrážíte na Beats for Love, Evropa 2 to má mobilní studio a my jsme tady a budeme rádi, když za náma přijdete.
1: No a to jsem chtěl říct, že bychom měli vlastně představit, jak to tady vypadá, protože normální studio, který máme v Praze, tak vlastně tam se nedá pořádně ani vyvětrat. Jako. My tam nemáme okno, my tam máme akorát klimat, která někdy funguje, nefunguje, takže vlastně přežíváme jinak, ale nechceme to pomluvat, máme se tam velmi dobře a líbí máme. Se nám tam, jo. Ale tady jsme v takové budce, která je přímo naproti hlavnímu pódiu, takže vlastně my tady uvidíme a uslyšíme, možná, že nám to naruší trošku to naše povídání a to naše vysílání, ale my tady máme prostor k tomu a budeme vám dávat prostor, vy, co jedete na letošní Beats for Love, můžete se přijít podívat na nás, jak vysíláme, jak to vypadá a hlavně můžete si přijít udělat fotku, protože my tady máme vlastně takový malej taneční parket.
0: Máme před tím tu malej taneční parket, prosím vás, přijďte, foťte se, jenom nekrmit, prosím vás. Víš, my jsme tady trošku jako zoologický, jsme tady jak pavilon opic trošku přidíte ploče.
1: My se otočíme a hnedka něco urveme a něco spadne na zem, ale o tom to samozřejmě není. A ano. To má každej na jakýkoliv akci, na jakýmkoliv festivalu. Takže přátelé, my přenášíme tu atmosféru, která tady bude. Už se na to těšíme, protože za hodinu a 20 minut už tady otevřeme brány a myslím si, že vy ostatní to s náma můžete žít, protože to léto od toho je... Ano. Já vím, někde prší, někde je šeredný počasí, ale i tak se to dá žít. Víš, a tady Cihličovi zase zvoní telefon, člověče.
0: Léto začíná.
1: To je ve studiu u nás.
0: Shakira, Fastboy, to je lehký warm-up na dnešní první festivalový den.
1: Volá ti manželka nebo kdo? Manželka.
0: Evropou 2.
1: Manželka, no. Tak. Takže přátelé, hezký den. Novinky Evropy 2.

0: David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe?

Když po práci vyrážím k vodě. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Evropa 2. 8.

0: Posloucháte Evropu 2, živě z Ostravy, živě z Beats for Love, které za chvíli otevře své brány. A protože začíná léto a začíná festivalová sezóna celkově, tak věřte, že sebou nepřináší jenom spoustu zábavy a skvělých zážitků, ale přináší spolu i spoustu ztracených věcí. Jo? Zajímavá statistika vyšla na jednom britském festivalu a řeší, co se nejvíce nalézá po konci festivalu. Tak nejvíce se nalézají opuštěné stany. To je paradox. Lidi si přivezou stany, postaví si je a pak už jsou líní si je buď zabalit, nebo se zapomenou, že se stanem přijeli. To je první věc. Jo? Po festivalu, na jednom britském festivalu zůstávalo okolo 5000 opuštěných stanů ročně. Spacáky, to je druhá věc. A potom mobily. Jo? Taky se k tomu přidávají klíče, brýle, kreditky. Strašně moc. Tak jenom myslete na to, až budete letos vyrážet na festival. Je to už sama o sobě drahá sranda, koupit si lístek, přijet, zaplatit si ubytování, pak samozřejmě se člověk trošku rozjede na baru, tak aby vám k tomu nepřibyly i mobily a podobné věci, které by to ještě prodražily, ať zbyde na nějaký další zážitky. Živě z Beats for Love vás zdravíme každý den od 14 do 20 hodin, dnes ve čtvrtek, v pátek i v sobotu a budeme vám přinášet exkluzivní pohledy do zákulisí, tak budeme rádi, když začátek léta strávíte s námi s Evropou 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Poslední předprázdninová hitparáda na Evropě 2 je tady. A vzhledem k tomu, že i u Music Chart zavládne takzvaný letní režim, jako záskoky a tak dále, tak pojďme si ji dneska ještě v tom standardním rytmu o to víc společně pořádně užít. Se vším všudy, takže žebříček nabídnu, top 20, k tomu spoustu zajímavostí, taky novinky, letní, pochopitelně. Zkrátka v 18 hodin bude vše připraveno, aby mohla začít další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Těším se na vás.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Hodin, 2 minuty k tomu, ladíte Evropu 2 živě z Beats for Love, za chvíli k tomu Imagine Dragons a taky Keigo. Jsme Evropa 2.

0: posloucháte Evropu 2 první červencovou živě z Ostravy, z Beats for Love, z nádherného areálu, kde je krásně, je vedro, ale věřím, že tomu není všude tak, jo, někde teda padají trakaze, by se dalo říct, tady se teda taky trochu kazí obloha, což možná bude patřit do takového klasického festivalového folkloru, že občas zaprší na krásném místě, které hostí tenhle festival, jo, a to místo, možná jste o něm slyšeli, jsou Vítkovecké železárny, které mají neskutečnou historii, byly založeny roku 1828. Národní kulturní památkou jsou od roku 2002, navíc od roku 2008 je to zapsáno na seznam evropského kulturního dědictví a železo se tu vyrábilo nepřetržitě 160 let, no a po 160 letech, podívejte se, je to místo, kde se lidé potkávají, kde prožívají svoje letní zážitky a věřím, že tomu bude tak letos. Za 3/4 hodiny se otevřou brány festivalu, takže tady probíhají poslední přípravy. No a první DJ se pustí do hraní právě v 16 hodin. Dnes se těšíme na Calvina Harrise jako hlavní hvězdu, která po dlouhé době přijede do Evropy. Taky Morten bude hvězda, která by měla dorazit do vysílání Evropy 2. A kdybyste chtěli vidět, jak vypadá zákulisí takového festivalu i našeho vysílání, tak se podívejte na náš Instagram Evropa 2. Všude tam se vám budeme přinášet, snažit zákulisí takového hezkého festivalu, kterým je Beats for Love, odkud se vám hlásíme tady s Evropou 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Jo, já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gourmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
9: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
10: Daj pokud!
9: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašich kinech od 30. června.
11: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: 15.32, Evropa 2, Beach for Love, Ostrava, jsme živě a zdravíme vás ještě před začátkem festivalu. Jen tak lehce se koukněte, kolik máte stupňů teď tam, kde jste. Jo. Věřím, že pokud jste někde venku, je to hodně, pokud jste zavřený v autě, je to trošku míň. V klimatizaci my tu máme 38 stupňů Celsia, jsme zjistili, takže pokud se někde potíte, jsme na tom podobně a užíváme si to, protože to je to, co všichni v zimě říkají, že už chtějí, aby bylo léto a najednou je léto. Podívejte se na to, je krásně, snad to tak vydrží. Kdybyste chtěli v tom létě a v tom teple zůstat fit a svěží, tak je pár doporučení, který je dobrý dodržovat. A nemusí to být jenom na festivalu, jo. Je to doporučená denní dávka tekutin v horku, která by měla být 3 až 4 litry, samozřejmě vody, jo, pozor, nemělo by v tom být cokoliv alkoholického. Navíc bychom neměli pít, až když máte žízeň, to už je opožděný signál dehydratace, taky je dobrý sledovat barvu moči, která když je světle žlutá, tak je v pořádku, ale když začne to mavnout, máte problém, jo, je to takový jednoduchý ukazatel, jak zjistit, tak jste na tom. No a samozřejmě, pokud si dopřejete trošku toho alkoholu, tak je potřeba k tomu přidat i víc té vody. To je těžce, myslím, že za začátku festivalu jsou všichni lehce přemotivovaní a pitný režim dodržují hůř, až vás ráno bude bolet hlava. Věřím, že si na to dáte trošku pozor a začnete to pracovat. Dá se to dohnat i teda stravou, dát si melou na okurku, jahody, minerálky. A kdybyste se chtěli vyhnout ranní kocovině, je dobrý před spaním do sebe nakoupit hodně minerálky. Věřím, že vám tahle informace nešla jedním uchem dovnitř a druhým ven a že to nějaký efekt bude mít na to, že budete fit i na festivalu. Živě z Beats for Love a zdravíme z Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu. Zákulisní drby.

0: Vltavě a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
1: Pozor, vyplouváme! Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
3: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: půl dvě, vysíláme živě z Beats for Love, které za chvíli otevírá své brány v 16 hodin. No a už vidíme zástup tanečníků, který míří na hlavní stage, protože tradičně otevírají hlavní Love stage, na které vystupují ty největší hvězdy. Ano, tanečníci, kteří to odstartují, je to vždycky velká podívaná a určitě uvidíte i na sociálních sítích, jak Evropy 2, tak také Beats for Love. Bude to slavnostní zahájení toho letošního ročníku, na kterém nechybí ani studio Evropy 2. Kam vás srdečně zveme, pokud sem vyrážíte, budeme rádi, když se u nás stavíte a přijdete nás pozdravit, aby jsme vám ukázali, jak to vypadá, když i Evropa 2 přejde do festivalového módu. Neil Horan do 16. hodiny, taky Kenya Grace. No a dnes velké lákadlo festivalu Calvin Harris jako velký headliner, no a také například Morten nebo Paul van Dyk. Oba by jsme vám měli přinést i do éteru Evropy 2 jako naše speciální hosty. Krásný začátek léta, ať jste kdekoliv, jak jinak než s Maximem muziky a festivalovou Evropou 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
2: Minuta k tomu, posloucháte Evropu 2, živě z Beats for Love. Pěkné odpoledne, Adonis k tomu.

0: 16.13, hlásíme se živě z Eurofou 2 z Beats for Love festivalu s Pavlem Sejnarem.
1: Ano, hezké odpoledne, vám přejeme pohodovou středu.
0: Tak brány se otevřely přesně před 13 minutami a tisíci hlavé davy proudí do areálu tady v Dolních Vítkovicích.
1: Ano, vy možná za námi slyšíte, že jednotlivé pódia už se rozjeli a to je samozřejmě dobře. Ne, že bychom to přenášeli živě, to samozřejmě ani nemůžeme, ale my vám zprostředkujeme různé rozhovory, my vám zprostředkováváme takovou tu atmosféru, která tady bude vládnout. Až do 20. hodiny jedeme odsud živě. A nejenom to bude o Beats for Love, protože máme pro vás i další informace.
0: Ano, od 14. každý den až do 20. hodin se budeme hlásit přímo z éteru Evropy 2, ale mimo to samozřejmě budeme činit na Instagramu Evropa 2, kde můžete vidět spoustu pohledů do zákulisí. Zatím tedy máme potvrzený rozhovor s jednou z hvězd, kterým je Morten, kterou dostaneme do vysílání Evropy 2. Morten, mimochodem velký parťák Davida Getty, který tu byl v loňském roce.
1: Ano, nejenom Instagram, ale i Facebook, který se jmenuje Evropa 2. Všechno to tam budeme plnit a dokonce i s obrazem. Takže pokud nemůžete letos zavítat na Beats for Love, tak můžete to sdílet s námi alespoň tímhle svým způsobem a od toho jsme tady a od toho bychom chtěli tady udělat takovou tu správnou atmosféru. Jinak pokud sem zavítáte, my jsme přímo hnedka naproti hlavnímu pódiu a dokonce se tady s náma můžete vyfotit a někteří z vás, kteří jste opravdu zvídaví a chtěli byste vidět, jak vypadá takový studio Evropy 2, my jsme připraveni, Ondro, co?
0: Dneska průvodci budeme.
1: Ale jako máme to tak trošku jako jiný než normálně. My dneska to s váma sdílíme a to odpoledne středeční jedeme i s letním drinkem. Takže ano, je potřeba dodržovat pitný režim, ať jste na festivalu nebo nejste na festivalu. Jsme rádi, že jste s námi, že nás posloucháte. Za chviličku další maximum muziky. Pozor, vidím tam, že bude Benny Kristoau a Sarah James. To z Beats for Love nemá nic společného, ale je to pecka, která se neodmítá.
0: Tak pěkný podvečer nebo odpoledne s Evropou 2.

0: Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondy, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Tento týden v Kauf...
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandik, Rehab, Glockenbach, Nasai Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Erasmus na Evropě 2 16:27, posloucháte Evropu 2 živě z Beats for Love.
1: Ano, my jsme chtěli říct, že my tady zažíváme takové speciální situace, které normálně v našem studiu nezažijeme. Naše studio je v Praze na Hagiboru, jsme v baráku, vlastně opevnění, a když se venku čertí žení, tak nám to je úplně jedno, ale pozor, my chceme apelovat na vás všechny, ať jste kdekoliv, prostě ta bouřka k létu patří, prostě z těch veder, který byly, tak během několika málo minut se může objevit opravdu něco, co vám může zkomplikovat život. Víc?
0: Tak se to tady objevilo teda během pár minut, kdy teď tady probíhá smrš. Museli jsme se to opravdu zabarikádovat, jako všichni, ale na začátku to nevadí. Já vidím teda všechny na baru a všichni si dělají takovou pěknou atmosféru. Víc?
1: Všude, kde mají střechu, tak teďka to je úplně narvaný. My jsme tady a hlavně naše lednička s drinkama zůstala s náma a náš počítač s hudbou zůstal tady s náma taky. Ten je suchý a my můžeme dál servírovat muziku. Takže chceme apelovat na vás všechny. Může vás to potkat kdekoliv, jo. Takže když někde pojedete, budete na nějaký akci, ať to je jakákoliv, přejeme vám, ať nic podobného nezažijete, žádná bouřková smrš, ale když už to přijde, tak ať to dobře dopadne. No a k tomu hrajeme další muziku, Mondro?
0: No, bude k tomu Harry Styles 24K Golden živě tady z Beats for Love na Evropě 2.
1: Tak hezkou středu.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladí vás dnešní středeční odpolední Evropa 2, máme lehce po půl páté a my bychom vám jenom chtěli říct, abyste si tu Evropu 2 teďka užívali, protože my vám nastíníme situaci, která je tady. My jsme se přestěhovali a vlastně od dnešního dne až do soboty mezi 14. a 20. hodinou vysíláme živě přímo z festivalu Beats for Love. To jste asi zaznamenali, ale tady nad Ostravou se strhla taková smršť, taková bouřka, že dokonce slyšíme i, nebo vidíme i kroupy padat, ale my jsme chtěli říct to, že si to užívejte, protože my nemůžeme teďka pouštět reklamy, protože nefunguje internet, funguje jenom rádio.
1: Hele, my jsme mysleli, že budou návštěvníci přicházet, ale mně přijde, že spíš připlouvají. Jo, takhle, já jsem myslel, že nejlepší výbavu na festival bude krém, ty tady máme dva padesátky dětské, někdo tady připravil.
0: Padesátky, to je asi pro mě, to je pro mě a pro Leoše, podle ale mě, padesátka.
1: Nám by se spíš hodili ty končluny, kruhy, křidílka.
0: No ale poslouchej, Ondro, já bych chtěl říct jednu věc. Já bydlím pod Kunětickou horou, což je ve východních Čechách a na Kunětický hoře vždycky červen a část července se hraje divadlo, jo. A já vždycky, když jdu do divadla, protože je to fenomenální, oni mají obrovskou scénu, nejsou limitovaný vlastně tím pódiem, kde normálně v městském pardubickém východočeském divadle hrajou, takže oni si to užívají, ale já vždycky to mám tak, že když tam přijdu, tak se stane něco, co je nepředvídatelného a začne lejt, začne být nějaká bouřka, začne být já nevím cokoliv. To znamená, jsem chtěl říct, že loni jsem šel na, jak se to jmenuje, z čerty nejsou žerty,
1: ano.
0: Jo, a vlastně odcházel jsem a byli to rafťáci, protože my jsme pluli z té Kunětické hory dolů a to se děje teďka tady v Ostravě.
1: Já si pamatuju jinou příhodu, když jsi šel na Kunětickou horu, tak jsi tam šel jako svobodnej a odešel si jako ženatej. Takže dějou se zázraky nejenom na Hradech, ale i na festivalech.
0: No a chtěli bychom říct, že pokud nás posloucháte, je to jedno, kde jste, buďte na sebe opatrní a jestli zažijete podobnou situaci, tak hlavně v klidu, v pohodě, protože my nechceme přijít po naše posluchače. Vy jste naši miláčci, jo?
1: Tohle k festivalu patří, takže z propršeného začátku, což se rychle změní za 10, za 20 minut, tady bude opět plno.
0: A my hrajeme další muziku. Hello, hello, posíláme z Ostravy. Tohle je skvělá Leny a my vám přejeme hezkou středu s Evropou 2.
2: Tvoje léto na maximum.

0: bavíme z festivalu a budeme mluvit jako o všech festivalech, kde se může stát to, co tady my zažíváme. Normálně festival, který otevřel své brány, tak přišla taková jako smršť, bouřka, hodně vody a my jsme chtěli říct, že tady vlastně v tom našem studiu, který je takový opravdu festivalový, je prosklený a my vidíme ten svět kolem nás, tak to bylo tak, že když se otevřeli brány, tak všichni byli tak jako hezky oblečení, víc, říkáme si, to jsou mundury, tyjo, holkám to sluší a tak podobně. Bylo vedro, bylo tady, já nevím, 32 stupňů, z nás steklo a říkáme si, tyjo, holky chodí v kozačkách, víš, a v plavkách. No a najednou vlastně těm všem můžeme teďka závidět, že jo? Protože no, voda teče, potom najednou všichni oblíkli pláštěnky a teďka už chodí někteří i do půl těla. Takže dá se říct, že my tady zažíváme úplně všechno, Ondro.
1: Já teď na to koukám, tady jde skupinka a víš, takový to ze začátku, že se hlídáš a říkáš si, nic dobrý, neušpiním si boty, nezamoknu. A teď už všichni jako se smířili s tím, že budou mokrý, že jim bude čvak to, ale teď podívej. Jo, teď to, a teď všichni do té louže, vůbec nic, jo? A jdou a takhle prostě vypadá festivalová nálada.
0: Ano,
1: ten nejvíc.
0: Já si pamatuju, když jsem chodil tátovi pro pivo, když jsem byl malej kluk, tak jsem šel se džbánkem ještě. No a chodil jsem, když pršelo, tak jsem šel a měl jsem takový ty holinky klasický, který se nosili na houby, nebo já nevím, nosil si do lesa, aby náhodou zmije tě nekousla. No tak potom jsem šel a mě všichni záviděli, že můžu chodit v kalužích a teďka tady je něco podobného, no.
1: No, takže takhle, jak poznáte, že jste na festivalu pořádným, že vám čvachtá v botech?
0: Ano, my vám přejeme hezkou středu, budeme rádi, že když budete s námi a přejeme vám absolutní pohodu na maximum, ať už jste v bouřce, anebo ve slunečným počasí. Ono to je takový jako rozmanitý, viď?
1: A Post Malone k tomu bude ještě do 17. hodiny.
0: A to se vyplatí. Tak hezký den. Euro.

0: Europa 2.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
2: Posloucháte Evropu 2, máme 2 minuty po 17. hodině a my stále jsme s vámi a to je samozřejmě dobře. Zprostředkováváme vám, jak to vypadá na festivalu Beats for Love, který hodinu naspátek otevřel své brány a tak budeme pokračovat. Tak hezkou středu!
3: Evropa 2.

0: Tak tomuhle se říká pohoda na maximum. Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa, přesně ve čtvrt na šest, středa 1. červenec, vy posloucháte Evropu 2. Tak co už máte rozplánováno, co budete dělat o prázdninách anebo v létě roku 2026? Už víte, jestli pojedete někam na dovolenou, nebo jestli půjdete někam na festival za hudbou, nebo co budete konkrétně dělat někam k vodě, anebo máte nějakou brigádu, no, je to prostě samozřejmě na vás. My jsme se na 4 dny přestěhovali a teďka možná slyšíte takový ty ruchy. My vysíláme ze samotného srdce festivalu Beats for Love. Před chviličkou tady byla obrovská bouřka, ale už se to všechno vyčasnilo. Už prostě ani neprší a všichni se dostávají do té festivalové pohody. No a já musím říct, že na pohodu to měli v jednom americkém kempu. Představte si, že se vzbudili ráno u chatky, no a najednou potkali medvěda, který snídal bombóny, který děti nechali předtím tam, kde, já nevím, tu noc večeřili. Takže dávejte si na to pozor, ať budete kempovat, anebo třeba budete prázdninovat kdekoliv, buďte na sebe opatrní, protože my o vás stojíme. Vy jste totiž naši posluchači a to je fenomenální, protože bez posluchačů by Evropa 2 nebyla Evropou 2. Thomas Robin, Disturb It, už za chviličku z Maxima muziky a vám přeju hezkou středu. Mimochodem, Jaroslavy mají dneska svátek, nezapomeňte na ně. Tak velká gratulace, Evropa 2. Evropy 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Výhodné let. Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Ladí vás Evropa 2, středa, 28 minut po 17. hodině, no a Evropa 2 hnedka na první červencový den vyrazila na prázdniny, konkrétně do Ostravy, na festival, no a my jsme tady, koukáme, před chvíličkou proběhla bouřka, ale všechno se to vrací zpátky do festivalové atmosféry, i když teďka tako začalo zase trošku pršet, vidí Ondro?
1: Je to fascinující sledovat klasického festivalového člověka, jo? Když je hezky, má kraťásky,
0: ano.
1: A jakmile začne pršet, najednou všichni mají pláštinky.
0: Všichni mají takový šaty.
2: Najednou.
0: Šaty z igelitu.
1: Jo, já čekám, co přijde, zase až vykoukne sluníčko.
0: No, my tady máme takové improvizované pracoviště, je tady s náma i nejlepší svatební DJ světa Martin Cihlář, který se změnil vlastně na našeho festivalového DJ. No a slyšíte?
1: Slyšíte?
0: A tam křičí nějaký speaker.
1: Spouští se stage, protože samozřejmě kvůli dešti se všechno připravovalo, aby mohlo začít. Vypadá to, že se dočkáme prvního interpreta na hlavní love stage.
0: No a my bychom chtěli říct, že my jsme tady od toho, aby jsme vás prostředkovali tu skvělou atmosféru a Ondra dneska má slíbený a na každý den nějaký rozhovor, protože ty máš nejlepší angličtinu, že jo? Já umím fantastickou slovenštinu, no a Cihly umí výborně prý řecky.
1: No.
0: No ale je tady nějaký řecký DJ, Ondro?
1: No, člověče, budeš se divit, ale... Já bych řekl, já teda nechci kecat, ale kdyby jsi mě z první dobrý dal, tak já mám pocit, že Dimitri Vegas a Like Mike mají řecký kořeny. Nechci kecat, jo? Neberte mě za slovo, ty teď podívej se, abych teď nekecal, jako jo?
0: My to hnedka vyhledáváme.
1: Nevím,
0: kde... Dimitri Vegas a Like Mike, to jsou ty dva.
1: Řecko-belgické duo, pozor.
0: Řecko-belgické duo.
1: Zůstalo něco v mých znalostech, takže ano, máme.
0: Mimochodem, oni nedorazili, protože byla nějaká stávka letadel ve Francii někde, no a letos dorazí půlka z nich.
1: Ano.
0: My se na to těšíme a bude to konkrétně zítra, ale pojďme naladit naše posluchače, na co se můžou těšit, koho ty dneska budeš zpovídat, máš něco potvrzeného?
1: Vypadá to zatím dobře, vypadá to, že uvidíme Mortena, velký kamarád Davida Getty, kterého mimochodem máme připraveného jako další muziku, takovou malou vzpomínku na jeho vystoupení. Právě tady na Beats for Love.
0: Mimochodem, David Guetta tady hrál 2 roky nazpátek.
1: 2 roky to je, jo?
0: Bylo to velkolepý a my jsme slyšeli od největšího šéfa festivalu, od Kamila, my ho zdravíme, teďka nás určitě neslyší, protože má úplně jiný starosti, tak on nám říkal, že 6 let vlastně se chtěli, prostě žádali o to, aby David Guetta přijel do Ostravy na Beats for Love, no a on přijel právě zhruba 2 roky nazpátek. Takže my si ho zahrajeme, aby jsme naladili takovou tu správnou festivalovou atmosféru.
1: Já mám teda ještě zákulisní info z jeho návštěvy, že zrovna mu nebylo úplně dobře a nechal si připravit toaletu za pódium. Asi hodinu a půl na něj šel celý štáb, čekal před soukromým letadlem, než vyšel, že mu není dobře. Takže to je normální život, ale my jsme to nepoznali. My jsme tady měli skvělou show 2 roky
0: zpátky. Já mám s sebou spektu na každý den jednu, nevím jak ty, ale já jsem poučený a vždycky připravený.
1: První den je to dobrý, ty záchody tady ještě.
0: Takže dámy a pánové, my vám přejeme hezkou středu, 17:30, tady se to rozjíždí. My ani žádný podkresy nemusíme pouštět, poslouchejte.
1: Já tě skoro neslyším, takže taková nálada bude celé 4 dny.
0: Já tebe taky ne. Tak pojďme do Davida Getty, my vám přejeme co nejpohodovější první červencový den, posloucháte Evropu 2.
3: Pavel Sejnar a Ondra Volný, živě z Beats for Love. Evropa 2.
0: A teď začíná už David Getta. Tohle je písnička, která se prostě neodmítá a myslím si, že všude

0: Maximum nový muziky.
1: Výhodné let.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Evropa 2.

Ladí vás dnešní Evropa 2, je středa, máme lehce po 6:15 a já jsem si řekl, proč si nepustit něco, na co bychom mohli zaspomínat. LMFAO, mnozí z vás si na to pamatujete. Tak při středě, Party Rock Athem na vaší Evropě 2.

0: Ladí vás Evropa 2, LMFAO, Laurent Bennett, Ondro, to jsou vzpomínky, co Party Rockatem.
1: Tady by se hodilo jít do plavek a trošku to rozhýbat.
0: Já si myslím,
1: no.
0: Přece jsou prázdniny, je tady středa, 1. červenec a máme za 10 minut 18. hodinu, jsme rádi, že jste s námi. Možná, že budeme vzpomínat i v příští hodině, tak nikam neodcházejte a držte krok s Evropou 2.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Evropa 2. 8.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. Rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Hladí vás Evropa 2, jedeme z Beats for Love živě, 18. hodina, středa, 1. červenec, tak buďte s námi. Pohoda, Evropa 2.
3: Evropa 2.
2: No a začínáme v klidu. Ray Dalton, taky Sam Feld a já vám přeju ještě jednou skvělou středu s Evropou 2.

0: Ladí vás dnešní Evropa 2, máme 12, skoro 13 minut po 18. hodině, no a já jsem před chviličkou se dozvěděl, Ondro, že v Beskydech řádí obrovský bouřky, no a my jsme vlastně hnedka tady kousíček jako vedle, no. My jsme v Ostravě na festivalu Beats for Love, proto ten ruch za náma, proto nás neslyšíte normálně tak jako čistě, když mluvíme z našeho studia Evropy 2 a jsme tady o toho, abychom vám přenášeli takovou tu atmosféru, festivalu, atmosféru všude tam, kde se poslouchá Evropa 2 a pro vás, kteří se sem nemůžete jako přijít podívat, nebo prostě letos vyrážíte třeba na úplně jiný festival, než je Beats for Love.
1: Taky tady koukám akorát do komentářů na Instagramu, píše nám tady Leona Mikušová píše, taky máme tady na Jižní Moravě bouřky, hlavně ať vám to vše v pohodě vyjde. Hezká podpora, no, vy?
0: Ano, přesně tak, takže zdravíme úplně všechny. No. Někde je sluníčko, někde si užíváte, někde se bouří, ale to k létu samozřejmě patří. Nás to tady spláchlo a měli to všichni takzvaně jako trošku zdarma. Já jsem se dozvěděl, byla tady zpráva jedna, že za minuta za 1 euro a drobné se nevrací a že prostě ve Španělsku na pláži mají placený sprchy a že to pobuřuje návštěvníky. No tak tady to placený rozhodně není. Počkej, i když tady, na druhou stranu taky si zaplatili, aby sem dorazili.
1: Tady jenom chci říct, že vedle nás je stánek jednoho partnera, který má VIP toalety. Mm-hmm. Opravdu krásný, mají klimatizaci.
0: Ty už tam byl?
1: No, já jsem tam byl několikrát.
0: Já ještě ne.
1: Zajímavý ale je, že vlastně u nás se tady štosují některé posluchačky a tak na nás tak mrkají a vždycky říkáme, co chtějí. A oni, nemůžete nás dostat na ten záchod? Jo, to je vlastně taková komodita, která takhle zatím je tady nejcennější. Takže hele, každý na tom festivalu má nejcennější něco jiného, někdo pláštěnky a někdo přístup na VIP
0: záchody. Ano, to znamená jedno ponaučení, když půjdete na jakýkoliv festival, udělejte si kámoše na správném místě a hnedka to bude lepší.
1: Tam to všechno začíná.
0: Tak pohodovou středu s Evropou 2.
2: Pavel Sejnár a Ondra Vodný, živě z Beats for Love. Evropa 2.
3: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
3: Ale já jsem zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
3: Ano, synáčku.
4: Nazdar.
3: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
3: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
2: A vy jste vždycky u toho.
3: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
3: A ta přijeď, hele.
4: Jo.
3: Nazdar.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

s Marshmallow, Paul Fandik, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Ladí vás Evropa 2, tady je hrozný nepořádek a hrozná atmosféra. Já myslím hrozná, když se řekne Ondro hrozná, tak to je takový jako až negativní.
1: Skvělá atmosféra. Skvělá, já nechci říct, že za námi pořád chodí další a další lidé na zdraví a to je příjemné vidět, pro koho vysíláme a sáhnout si na ně, oni na nás, prostě je to takové kontaktní zde.
0: Ano, my vysíláme z festivalu Beats for Love, dneska začal před pár hodinama a je to tady a my koukáme kolem sebe.
1: Já koukám
0: a
1: taky kolem
0: pozor,
1: sebe.
0: Konečně to máme i s publikem a to je důležité si říct. No, aby jsme vás neobtěžovali takovýma těma věcma.
1: Počkej, my vám to ukážeme, pojďte zatleskat všichni, jo? Pojďte všichni zatleskat, 3, 2, 1, 3, 4, 5. Abyste věděli, že jsme tady vážně živě.
0: Ano. My vám představujeme další hvězdu, která dneska zahraje. Přijde zahrát až pozdě. Pozdě v noci, taková německá hvězda a začíná až v 1.30 v ráno a bude hrát až do 3 hodin. Je to muž, který se jmenuje normálně Matias Paul. Ty víš, kdo to je?
1: No tak samozřejmě vidím, že to tady máš otevřené. Vím, že je to Paul van Dyk.
0: Ano, Paul van Dyk nebo Paul van Dyk, je to úplně jedno. Je to německý DJ, který už působí několik let a já se na to těším. Já jsem si naspal už několik hodin, abych vydržel, protože po 50 já už prd vydržím, že jo?
1: Je to dobrý, že to navazuje na Calvina Harrise. To znamená, že pozvolna tu náladu po Calvinovi Harrisovi můžeš přenést na další stage.
0: No pozor, když začneš breakovat na Calvina Harrise, nesmíš to přehnat, protože potom už nevydržíš na toho polfandika, jako.
1: Potom hlavně
0: samozřejmě... V mých letech, myslím, v mých letech.
1: Nesmíš
0: jako
1: si splíst stage, jo, potom. V dobré náladě je, že místo polfandika půjdeš na Vojtu Dyka, budeš se divit, že to je pomalejší, jo?
0: Ne, samozřejmě, zdravíme Vojtu Dyka, to je jasný. Ale Paul van Dyk začíná v 1.30 a my bychom chtěli vám zprostředkovat. Pokud náhodou někdo nezná Paul van Dyka, tak hraje takovou skvělou trancovou muziku. Yeah. Pokud ho znáte, tak teďka s námi zaspomínáte, viď?
1: To, ale to se zasníte, protože 100% ty melodie budete znát, i když nevíte, o kom mluvíme.
0: Ano, já jsem vybral single, který se jmenuje Foreign Angel a je absolutně skvělej. A takhle to začíná a podle mě tohle dneska tady musí zahrát a když to slyšíte na živo, tak to je vždycky lepší, ale z rádia to není vůbec špatná věc.
1: No hlavně já si představím tu pózu, kterou Paul van Dyk u toho dělá, on u toho stojí, s roztaženýma rukama si vlastně vychutnává tu atmosféru, která se děje na place, těším se, až to dnes zažijeme, díky Beats for Love naživo.
0: Tak Foreign Angel, Paul van Dyk na vaší Evropě 2, lehce po půl sedmé.

0: David River. Evropa 2. Maximum nový muzik. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass.

0: obrovský hrot, protože najednou my jsme se připojili právě teď z našeho živého vysílání z festivalu Beats for Love a my musíme říct, že teďka dohrála písnička a tady to prostě jede. Když já jsem vypnul i podkres, který normálně pod sebou pouštíme, protože to nemá vůbec žádnou cenu, nám podkres dělá hlavní stage tady na Beats for Love.
1: A dělají nám to tady lidé přicházející stále na festival, přecházející mezi stage, atmosféra po dešti se vrací zpátky k normálu a všichni mají skvělou náladu.
0: No nás zajímalo jenom, jak to ty lidi dělají, když je středa a vlastně no. Dneska jsou na festivalu, zítra je čtvrtek a potom pátek, jo. Je několik okruhů, my jsme si to zjistili, tak někteří z nich si vzali na to dovolenou, jo.
1: Wow.
0: Někteří mají prázdniny, takže nemusí nic, ale pozor, největší, dá se říct, část anebo komunita lidí nám potvrdila, že si vzali na čtvrtek i pátek home office.
1: To je ale strašná
0: vychytávka. Chápeš to?
1: No, tady se moc nepracuje, ale i takhle, ono to možná souvisí s Ostravou jako takovou, jo? Víš, proč tady se nepracuje?
0: Proč?
1: Bo tady už je všechno urobené.
0: Jo,
1: tak to urobené. No, takže no, chápu, že se to přetaví na začátek prázdnin.
0: Hele, já bych chtěl říct, že ten home office není vůbec špatná věc, ale chtěl bych vidět, protože ty stage tady hrajou, já nevím, do 3, do 4, do 5 hodin do rána. Jak budou ty lidi v 8, v 9 na home officeu? Já bych chtěl vidět to pracovní nasazení a pracovní tempo zítra, co?
1: Ne, to poznáš, všichni budou takhle kejvat hlavou, jo?
0: Hele,
1: do rytmu.
0: Jelikož u nás vlastně všichni věděli, jak na tom tady jsme byli minulý rok, tak proto to vysílání odsud z Beats for Love i zítra nám dali až po 14. hodině. Takže dámy a pánové, v tuhle chvíli vám přejeme pohodovou středu. Jestli jste si vzali na zítra home office z jakýhokoliv důvodu, udělali jste jenom dobře, protože člověk by měl odpočívat a měl by být takzvaně hodně do pohody.
1: Hlavně neplejtvejte dovolenou, nějak to okecejte, prosím, nějak to okecejte.
0: Prostě ten covid naučil mnohé ten home office používat víc a víc a ve správný okamžik. Tak my v tuhle chvíli, jelikož vysíláme z Beats for Love, trošku zaspomínáme na minulý rok, protože minulý rok nám tady udělal dobrou náladu a fantastickou atmosféru DJ, který se jmenuje Armin van Buuren. Ten letos není. Dneska máme Calvina Harrise a Paul van Dyka a ostatní interprety. Ale pojďme zaspomínat, pojďte, když si dáte volume doprava, udělat party všude tam, kde se teď poslouchá Evropa 2. Ondro, 18.52, jedeme živě, pohodovou středu, první čas.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Ladí vás Evropa 2, poslední hodinu, první den na Beats for Love, první červenec a buďte s námi, uděláte nám velkou radost. Tady je vaše Evropa 2.

po dvě, my jedeme živě z festivalu Beats for Love a za chviličku vám naservírujeme novinku, kterou jste nemohli slyšet z našeho éteru. Ale proč vám ji pustíme? Dozvíte se, pokud vydržíte. Tohle je Avicii, Levels, Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2, 17 minut po 19. hodině a já jsem před chviličkou říkal, že máme pro vás něco, co jste ještě z éteru Evropy 2 nemohli slyšet, Ondrovi.
1: Ano, máme tu warm-up lehký pro všechny, kteří vyhráží na Beats for Love a vlastně i pro ty, kteří se sem nedostanou, aby jsme přenesli tu atmosféru. A dnešní den, den číslo jedna, patří největší světové DJské hvězdy. Já se nebudu říct to takhle. Je to vlastně nejvýdělečnější DJ na světě.
0: Kolik jsi vydělal takových peněz asi?
1: No, můžu to najít, ale nechci vás tím nějak rozlobit, protože většina z nás je asi v práci za normální takový plán.
0: Ty je nechceš naštvat.
1: Ne, nechci. Dobře. Nechci. Nebudem si to kazit, je to hodně.
0: Mimochodem, tady už to jede, slyšíte to za námi, protože my jsme v samotném srdci celého festivalu. Naproti nám je hlavní stage a tam už to jako se rozjíždí, ale ve 23:30 přesně to rozjede člověk, který prostě to jméno má zvučný a ta jeho muzika je prostě geniální.
1: A já jsem přesvědčený, že 99,9% lidí, kteří tady teď jsou, si to nenechá ujít dneska.
0: No, tak tady někomu zvoní telefon, nebo já nevím, co se děje. Jo, to někomu zvoní, vem si to klidně a můžeš jít dál. A my teďka pustíme tu slíbenou novinku. Ondro, ty jsi říkal, že to je absolutní jako ještě žhavá věc, která teďka nedávno vylezla ze studia, z nahrávacího studia Calvina Harrise.
1: Má to zajímavý příběh, protože vokalistka DJka, která se říká Jazzy Irská, napsala na Instagramu Calvinovi Harrisovi, že by s ním chtěla udělat duet a poslala mu takový návrh songu. On se hnedka chytil.
0: Myslíš, že to poslala i s fotkou?
1: Takhle, myslím, že to bylo bez znali, fotky, ale jak... je krásný, jak to funguje, protože z toho vznikl letošní hit léta, který doufám dneska od Calvina Harrise zazní.
0: Takže hit léta od headlinera dnešního dne, prvního dne festivalu Beats for Love, Calvina Harrise, se jmenuje jak?
1: Satisfy.
0: Tak pojďme na to.

0: Je to vlastně takový letní vibe, který vám posíláme přímo z festivalu Beats for Love. Tohle je headliner prvního dne Calvin Harris. Jazzy?
1: Ano, Jazzy, velmi sympatická, mladá DJka a song, který takhle vlastně zní ve verzi pro rádio, ale věřte, že dnes tady na festivalu bude mít festivalovou velmi šlapanější verzi.
0: Bude to nějaký remix určitě.
1: Jo.
0: Před chviličkou jsem tady slyšel třeba tuhle tu písničku a já si myslím, že bychom ji měli zahrát. I tohle se hraje tady na hlavní stage.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

pořád posloucháte festivalovou Evropu 2, je středa, máme lehce po půl osmé, máme před sebou ještě 25 minut. No a my tady ze samotného srdce festivalu Beats for Love pro vás šíříme ty písničky, které vám posíláme a vy je samozřejmě posloucháte. Ale chtěl bych jenom říct, že pokud někdo je právě teď, poslouchá Evropu 2 a je sám, tak právě pro něj by měla být následující píseň. Mimochodem, je to od interpreta, který tady byl loni, uhranul nás a myslím si, že když to takhle pustíme, tak mnozí hnedka budete vědět. Sigma, Nobody to Love, středa, podvečer a Evropa 2 z Ostravy.

Ladí vás Evropa 2, středa. První červenec, no a my vysíláme první den živě z festivalu Beats for Love a já bych chtěl říct, že máme poslední minuty, protože vždycky jsme tady pro vás mezi 14. a 20. hodinou. No a my bychom vám chtěli zprostředkovat aspoň trošku, co se tady dneska bude dít. Dva hlavní DJové, který budou hrát, první Calvin Harris, ten nastoupí ve 22.30 a druhý Paul Van Dyk, který začíná hrát až v 1.30. Tak pojďme si oba dva představit tady na Evropě 2. Calvin Harris a určitě znáte single, který se jmenuje Summer. When I met you in the summer. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Ladí vás Evropa 2, my vás zdravíme, tohle byl Calvin Harris a Summer. Calvin Harris, dnešní headliner prvního dne Beats for Love tady v Ostravě, no a druhým takovým velkým DJem, ono jich je tady strašně moc, jo, ale druhým velkým DJem je Paul van Dyk a když to takhle pustím, tak tady ten single už jako málo kde uslyšíte, jmenuje se Forbidden Fruit a myslím si, že to je taková jako velmi krásná připomínka toho, kdo dneska tady, a nevím, jestli můžu říct, že to bude takový jako retro, dá se říct, že možná jo, zahraje. Zítra vám řekneme naše pocity, budeme rádi, když zítra nás budete poslouchat, ale ještě nekončíme, máme poslední minuty. Tohle je Paul van Dyk, Forbidden Fruit na vaší Evropě 2. Hezkou středu a pohodový večer vám přejeme. A pojďte si to užít. Tak volíme doprava.

0: Ladí vás Evropa 2 a my poslední vstup máme pro dnešní den z prvního dne festivalu Beats for Love tady z Ostravy. Ondro.
1: Moc děkujem, že jste to s náma vydrželi, je to den jedna, prošli jsme vším, začínali jsme s teplotou 38 stupňů ve studiu.
0: Ty jsi horečku nebo co?
1: Ne, a končíme s teplotou 22,5 stupně, to je pokles. Byla bouřka, byl déšť, ale nic to nezměnilo na skvělé náladě, ano, která tady vládne.
0: Dokonce tady bylo i krupobytí, i kroupy padaly, ale tady to samozřejmě jede. No a my bychom vám na konci tohle prvního dne chtěli říct, že my dneska zažijeme Calvina Harrise, Paul van Dyka a ostatní DJ. A zítra se opět přihlásíme ve 14 hodin a budeme tady s váma až do 20. hodiny. Takže jak zítra, tak pozítří, tak v sobotu mezi 14. a 20. hodinou. Jasně, že živě z festivalu Beats for Love tady z Prahy.
1: Moc jsme si užili návštěvu každého z vás. Bylo tady spoustu posluchačů, kteří se přišli vyfotit, podívat, pozdravit. I teď jsme vlastně běželi zpátky na vstup ještě od skupinky, která se u nás zastavila. Takže pokud se vyrážíte, budeme rádi i v dalších dnech, když se u nás stavíte.
0: Ano, pokud přijdete, doražte určitě a zastavte se za námi. Mějte se moc hezky, my přepojujeme zpátky do našeho pražského studia a zítra ve 14 hodin na shledanou!
2: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandik, Rehab, Glockenbach, Nasai Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Rehab Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Já,

0: posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách. Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko. Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Ani ne.
0: Nebo ještě dál. To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
2: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu. A nebo úplně nejdál.
3: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
3: No, já jsem na severní Moravě.
0: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp. Jsem na řádě, děkuju. Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

David River. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to

Let's go. Sounds good. Real good.